0: Zadkula.
1: Hej, tak spěšně so one minje tute lečo. Bič tura je nimo a šice su zaso nadžele, abo ve šuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučovač, krosnovač, abo celé jedno je při vodže ležeč, šitko to sluša k pravému leču. My jsme so z modžinu rozmojeli a chceli vědět, što su v lečných prozinách činili a što by jich najrenče doživěně. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Need savage.
2: Ponchelo vecho.

zwědkami, gdyż můžou se hižo přichodne stučky naposkać. Jako Milena Wodżare ciště zpěva swyšu, zapóńdźemy do mjezynarodneje hudźby. Doto pak najprve raz so wjeselimy na spěvki Šradosć dari z Danielu Haselc. Na kukurske rodzišćo, tanki Jelcnije, a na svět za dujemi Veronika Kalinućce naspěva. No a připovědža so mode muž mode zpěva, kotrž dobí na kůždy pat ve kůždy svoje stučce tež svoje jméno rec Jason Derulo poskače.

0: Dobre ranje, dźěći. Še tyši, že wopkić bowali, zo su bačonjace nězda na sach naraz prózdne?
1: Haj, a ja som dźęca na Milinowodźe. Cyle wyle wastoćkow w jednym rynku sedźo widźała. Što da ty tam činja?
0: No haj, wone maja tak rec ptaču zromadži znu, a kajž svoj hižo přeradži, so romadža. Nětko, když su dny pomalu kruče a noce zimniše, je menujcu za vastojčki a bačony na času, so napuč do juha podač.
1: Dokal da dokvadnje do juha.
0: Tuž do vastojčku leči hač do Afriki. Potek im zmištruja viacore 1000 kilometrů. Za takého malého ptačka je to vulký vukon.
1: A bačony leča vone tyž tak daloko?
0: Většina z nich haj. Někotre pak vostanu tyž Europě, dokelž su tu zimy od leta k letu bole mive. Vona příčina z ptačky z cyva odleča nie je blížaca so zima, ale pobrachovaca pizza. Vastojčky žeru muchy, insekty, kuntvory, tych je zimě vo vele mene hač leču. A tyž žáby, myše a šlinky bačon tu zimě žane nenamaka.
1: Kak ta ptaki pytnu? Zo je z nimi na času, co napuč podać?
0: Praje so, zo stajnje wokuło 8. septembra vastojčki odleča. Pola bačonu je to trochu predy. Vone nimaja vězo žaden kalendar, ale pytnu, zo je pomalu zimnišo, dny bywa jak ruče. Tak so nekak dvě nedźeli doho, do toho romadža pretač nastupia potom daloki puč do juha.
1: A zvodkel vidža, do kotreho smera dobja?
0: Ptački orientuja so na słońcu. Maja tak rec słońčny navi, a tun kytro dere funguje. Najwiace z nich leči leto v oblito po samsne čarje. Jedna vastojčka leči svojim živenju přerysku trojce.
1: Vozmu bačone a vastojčki popravom samsne čaru?
0: Nic cyle. Bačone vužívaja čopve prúdy, povedce, a tute ich nesú. Vastojčky dobia ze svojimi kšidleškami pilnišom machotač, zo bychu k cíli doličeli.
1: To je vo sebe za tur, kisulica prvný kruč podľa, zaušče kytro vulky dodom dy.
0: Cyle vieste. A vieste, što je za mne najväčší dživ? Tož, što z nich namaka k letu naleču svoje nězdo zaso, když so sem nauruča. Vostajče potek im nězda tajke, kajkež su, zo môžeče kšidleška tých přečelu k letu zaso tu ve Vúžicu vítač.
1: Božeme vás, točky a bačone. Přilečče stroj zás k letu naleču.
2: No a zobě so naša bačonjaca liština zaso pelniva a runje dženca před tyženom sem na vodžnjatom polu před Lepoltom vosom nače bačonou naličiva. Pečminčinou do napovosemiše.

Wobsnano si popřijeće Rańczykowi z rany učbu, mój spiecowiaci Andrija, Špitanko Spiwa, Julia Jankowscyna, a Wusmuć skupina. A snano popřijeće si samo snědajn rano nitko wonka w Nazarodzie na waszej terasy na balkonie albo prostcze na moje stulčku před durjemi a słuchajte serbski rozvoz z hudbuki so hodzi Frank Wesela spiwa.

60 minut po 8. Jen. Das je w pojezdczach słyszeli, maja tež licenza so, hač również skromny serbski podziel na Łužickim festiwalu pokazaja tam dźensa wieczor na przykład na po 8. Znowa hudźbno-dźiwadłowy program Der Ausweg, w którymś zaklinči tež tekst Franza Kafki Serbsce od Mirany Cuszczynyje a przedstajany od dźiwadźelnice Anje Timanoje. Tež loni hižo běchu studenča Maxa Reinhardoweho seminara ze Svina přeprošeni na Łužický festival a předstajachu minuce vjaco ryčnje Shakespeareove sonety v nědyšej briketovej fabrice v Domstorfje a tež tam bě profesorka Anja Timanova sonet do programa zapletła, kiž je za svůj čas Albert Vaurik do serbštiny převozil. No, to so dživaš a lubovario literatury so vjesela, kajkich klasikario mame mjestem tež podželnje serbsce převoženech, kajž například spočatk Fausta od Goetheho abo Odysseo Mera, abo vjacore dživadvore Shakespeara a můj lera, a dalši krutki tekst po takým tež Franza Kafki. Dvě menšině hišče potom je Bidl Knadževič.

0: Zadkula.
1: Nešto da hewa.
2: Haj, tak spěšně so one minje tute lečo. Beach tura je nimo a šice su zaso nadžele, abo ve šuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jedno je při vodže ležeč, šitko to sluša k pravému leču. My jsme so z modžinu rozmojeli a chceli vědět, što su v lečných prozinách činili a što by jich najrenče doživěně. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Nic sabe. Ponte lo vecho.

0: Zadkula.
1: Nešto da hewa.
2: Haj, tak spěšnje so one minje tute lečo. Bičtura je nimo a šice su zaso nadžele, abo ve šuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jedno je při vodže ležeč, šitko to sluša k pravému leču. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vědět, što su v lečných prozinách činili a što by ich najrenče doživěně. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabić.
1: Poncelo večo.
4: Jana Kaj.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Blanka Funcina.
1: Na wowjazanju wučomniku budeskim z nimsko-serbskim ludowym dźiwadle měješe sakski ministerski prezident Michael Kretschmer čera svědžensku narěč a přepoda zromadnje z okresnym remyselniskim mištrom 12 najlepšim absolventkam a absolventam wuswědčenja. Cokunje 2.10 mody remyselniku a wukubanych překupcu přijemowaše po wuspěšnym zakončenju wukubania končne wuswědčenje mez nimi rěznice, pekarjo, blidarjo, cichikryjarjo, fachowe předowarki a mularjo. Na Wužyskim festiwalu je so tutym tydźenju wotmiła prapremiera inscenacije Der Ausweg z wuriskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod titulom Ein Kommentar je Mirana Cuščina do serbštiny přełožiła. Studenća dźiwadźelnistwa Maxa Reinhardtoweho seminara z Wina, mjez nimi ich profesorka Anja Timanowa a hosćo, predstajichu hučbny dźiwadłowy program Teluxu Białej Wodzie. Dalše predstajenie je dźensa. Horni Wužice trenuja wot dźensnišeho fachowce za komunikaciju wójska, kak so lětaki z balonami rozdźěla. Na zwučowanju zmienom Eagle 1 wobdźěli so njedźe posta wojaku a dźesač jězdźidło kaž krajne komando sakskeje na naprašowanje serbsko rozhlasa zdźěli. Přichodnim maj tydźenom maj dađa vojace balonki hač do 5 km wysoko stupač. Potom so nad cílovými končinami letaki odmetaja. Přitom jedna so vo zvučovanske letaki ze symbolom a informacijemi za namakarju. Nuzovim pađe informuja so na tute vašnje lúdžoki špydla v letma přistupnych končinach. Kamentny dom Budyšinje svědčí lět za svoje 35-letne vobstače. Vulku jubilejnu party zmija dženca sociokulturnym centrum na Kamenskej, tu ve měšće mjez druhým s dopomnenkami na njedeše kaž tež aktualne projekty. Tute sadžija na kulturnu mnohotnost a čestnohamski angažemang předovšem młodych ludzi. Wersk dżensnišeho svědženja z tej koncertaj skupiny Berlinska droha a Jank a Hanka. Nimo toho predstaje so publikumy 29-letny Harald Muller, kiž ma české korenje a navěduje kamentny dom od sreč Julia. Na 30-tych drastowych wikach tutom konc tydzenja historiskim starym mieście Gredingu blisko Ingolstadta wobdźěla so tež serbske jutrowne spěwarki z Delnjeje Wužice a Slepoho. Maja tam swójske stejnišćo a prezentuja so na wobymaj dňomaj tež na jewišću. Wotem informuješe Nadine Adamowa z Jančojsko muzeja, kotraž je přebytk serbskich jutrownych spěwarków organizowała. Na 100 stejnišćach poskićuja nadobnu drastu, drohotne płaty a drobne twory. Drastowe wiki bajerskim Gredingu přijećahuja kóže lieto tež nadregionalne publikum. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače na našich stronach internetče a ve našej app MDA Serbia.
0: Vedro.
1: Als Wunschko so přece zase na nas mehe, nikotrym rutschele, a ve běhu dňa potom ještě viac k nám do dvůrečné horní Wužice so přidruža. Zmijeme dženca takle 21 stopnju, jutsu voku 19, a potom ponželu tež takle voku plus minus 20 stopnju.
2: Droj su dženca do podnja, tež svobodne dobru jizbu do džencnišeho do podnja.
0: Serbski rozvoz.
2: Čakle je hižo 4 po napu dženca čiš.

0: kiž borze swoje 90-činy woswieči a kiž hornju kaštež delnju Łužicu jara dere znaje a cokonu Łužicu zvutro wylubuje. Minjo spisovačela Jurija Kocha, kiž nije jinice literarne tvorbe stvorju, ale so přeco zaso jasne za vukovanje Łužiskeje krajiny zasadžoval a so jasne přečivo v udobivanju brunice v upraju.
1: Paralelne kubulatku máme však tude dalši jubilej, při čimž so jubilej jako pomenovanje runje dere nehodži minjo bojevo šulove Krusčicach a to ve leču 2001.
0: Jasne, so je 25 let po tak menovanem šulskim zbišku za nas přičina so šuli vjenovač. Ne paladame pak jule do zajšvosće, to su mnoze nadost činili. Skere nas zajmuje přitomnošć, a vo sebe přihod. Kotre boje so tu kvilu vjedu, kotre ideje a inicijative so rođa, tomu so ve vulatku vjenujeme.
1: No a potom so tola išće vjezdžička zabvešći?
0: Hej, so wie, minuce filmowa, to so jara nadzijamy. Przedstajimy Klemensa Bobku, młodego dziwadzennika, kotrohoż we przedsowiacu filmach uladamy. A kiś ma hiżo swójski fenowy klub. We wulatku widzicie, we kotrym filmie aktualnie soburaje.
1: To ryka po takim nickom dzicz, dżęca z dybkom 12 we MDR telewizji. Wulatko zaswiecić.

Zimicine podzibliki na česače je Blanka Funcina je vam v povestčach o tem hižo povedala, zo je leca zasahač runič skromny serbski podziel na Wužiskim festivalu. Pokazaja tam dženca večo napšikvat na po 8 znova hučno dživadvoj program der Ausweg, v kotrimž zaklinči tež tekst Franca Kafki serbsce od Mirane Cuščcine je a predstajene od dživadželnice Anje Timanoje. Šloni hižo běchu studenča Maxa Reinhardtoweho seminára ze Svina přeprošeni na Wužiski festival a předstajachu menuce vjacorečnje Shakespeareove sonete v nidušej briketovej fabrice v Domsdorfje. A ty štam bě profesorka Anja Timanova sonet do programa zapletva, kiž je za svoj čas Albert Vaurik do serbsčiny přeložil. To so dživaš, a lubovario literatury so vesela. Kajkich klasikario mamy miestem tež podzielnie serbsce przewożenych, na przykład z początk Fausta od Goetheho albo Odysseju Homera, albo wiecore dziwadłory Shakespeare'a a Moliera. A dalszy krótki tekst Franca Kafki.